Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Kylie Minogue, Padam Padam.

0: Slovil Tomáša Beránka, hovorcu Flixbusu pre Českú a Slovenskú republiku. Elektrina na nabíjanie pochádza z vlastných solárnych zariadení aj z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. Dopravca vyčíslil úsporu oproti pôvodným naftovým autobusom na približne 66 kg oxidu uhličitého na každých 100 km.
1: Tohle je veľmi zavedená linka, ktorá spojuje dve obrovská mesta tady v Podunají, Bratislavu s Vídní, a my na ne teďka aplikujeme elektrické autobusy v počtu 8 kusů. Máme o to jako velké očekávání, protože uhlíková stopa téhle té nové linky výrazně sníží.
2: Aj doteraz už některé autobusy z hlavného města rovno do rakouské Vídně byly na elektrický pohon.
1: Ano, ale byly to vždycky jako pilotní projekty. My teďka je skutečně nasazujeme do velmi ostrého provozu a více než 90% provozu té linky budou tvořit právě elektrické autobusy. Máme jich tam 8 a k tomu máme jeden záložní naftový, takže je to taková ta poslední hurá naftových autobusů, tak to můžeme možná říct mezi Bratislavou a Vídní, a vítáme tady co nejvíce bezemisní cestování.
2: Ako často bude premávat tato linka z Bratislavy do Vídně?
1: Denně je těch jízd tam a zpátky dohromady 66.
2: A velmi důležitá informace pro cestujících, jaké je kapacita jedného vozidla?
1: Ten autobus pojme 49 osob, na rozdíl od dieselových autobusů, které mají motor a tím pádem vytvářejí vibrace, tak ten elektrický autobus je v podstatě nejtěžší, co můžete být. Nedokážete si to představit, dokud to neskusíte.
2: Takže aj toto vozidlo je velmi šetrné k životnému prostředí.
1: Ano, jdeme za tou zelenou transformací, snažíme se, aby cestování bylo udržitelné i pro budoucí generace.
3: Dobrý den, jsem Tomáš Bezoušek a jsem operativní raditel společnosti Bloku Slovakia. Z Bratislavy tuto linku prevádzkujeme už takmer 20 rokov. Až teraz se nám podarilo nasadit elektrické autobusy, které jsme nasadzovali postupně, aby jsme i my nabrali zkušenosti v této oblasti. Začali jsme s dvěma autobusmi, když jsme viděli, že to funguje výborně, nasadili jsme ďalšie dva a takto postupně jsme se dostali až na počet 8 a možno aj týmto krokom prispieme k tomu, aby jsme viac turistov pritiahli do Bratislavy, aby spoznávali naše mesto.
4: Pokračuje Hartmut Ziegler, konateľ spomínanej dopravnej spoločnosti.
5: Für uns Plago Slovakia ist heute ganz besonderer Tag.
6: Je to výnimočný deň, dlho sme sa na neho pripravovali a hoci je e-mobilita aj pre nás ešte nepreskúmanou oblasťou, spolu s celým tímom od technikov, vodičov až po dispečerov veríme tomuto projektu a tešíme sa, že sme ho naštartovali.
5: Und wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns, wenn wir das Projekt jetzt starten können.
7: Moje meno je Ivana Bohucká a som zástupca autobusovej stanice Nivy. Pre nás je to obrovský krok, čo sa týka modernej infraštruktúry a udržateľnej mobility. Dopravcovia sú veľmi dôležití partneri a my sa snažíme byť vždy súčinní pri akýchkoľvek aktivitách, ktoré práve vedú k modernej infraštruktúre. Budeme veľmi rádi, ak takýchto projektov bude pribúdať a sme tomu plne otvorení.
8: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

Promisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Z Bratislavy do Viedne sa dostanete už aj elektrickým autobusom. Trasy zahŕňajú letisko v Bratislave aj letisko Švechat vo Viedni. Redaktor Miroslav Wirfl oslovil Tomáša Beránka, hovorcu Flixbusu pre Českú a Slovenskú republiku. Elektrina na nabíjanie pochádza z vlastných solárnych zariadení aj z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. Dopravca vyčíslil úsporu oproti pôvodným naftovým autobusom na približne 66 kg oxidu uhličitého na každých 100 km.
1: Tohle je velmi zavedená linka, která spojuje dvě obrovská města tady v Podunají, Bratislavu s Vídní, a my na ně teďka aplikujeme elektrické autobusy v počtu 8 kusů. Máme o to jako velké očekávání, protože uhlíková stopa téhle té nové linky výrazně sníží.
2: Aj doteraz už některé autobusy z hlavného města rovno do rakouské Vídně byly na elektrický pohon.
1: Ano, ale byl to vždycky jako pilotní projekty. A teďka je skutečně nasledujeme do velmi ostrého provozu a více než 90% provozu té linky budou tvořit právě elektrické autobusy. Máme jich tam 8 a k tomu máme jeden záložní naftový, takže je to taková ta poslední hurá naftových autobusů, tak to můžeme možná říct mezi Bratislavou a Vídní, a vítáme tady co nejvíce bezemisní cestování.
2: Ako často bude premávat tato linka z Bratislavy do Viedne?
1: Denně je těch jízd tam a zpátky dohromady 66.
2: A velmi důležitá informace pro cestujících, jaké kapacity jedného vozidla.
1: Ten autobus pojme 49 osob, na rozdíl od dieselových autobusů, které mají motor a tím pádem vytvářejí vibrace, tak ten elektrický autobus je v podstatě nejtěžší, co můžete být. Nedokážete si to představit, dokud to neskusíte.
2: Takže aj toto vozidlo je velmi šetrné k životnému prostředí.
1: Ano, jdeme za tou zelenou transformací, snažíme se, aby cestování bylo udržitelné i pro budoucí generace.
3: Dobrý den, jsem Tomáš Bezoušek a jsem operativní raditel společnosti Bloku Slovakia. Z Bratislavy túto linku prevádzkujeme už takmer 20 rokov. Až teraz sa nám podarilo nasadiť elektrické autobusy, ktoré sme nasadzovali postupne, aby sme aj my naberali skúsenosti v tejto oblasti. Začali sme s dvomi autobusmi, keď sme videli, že to funguje výborne, nasadili sme ďalšie dva a takto postupne sme sa dostali až na počet 8 a možno aj týmto krokom prispieme k tomu, aby sme viac turistov pritiahli do Bratislavy, aby spoznávali naše mesto.
0: Pokračuje Hartmut Ziegler, konateľ spomínanej dopravnej spoločnosti.
4: Für uns Plago Slowake ist heute ganz besonderer Tag.
5: Je to výnimočný deň, dlho sme sa na ňoho pripravovali a hoci je e-mobilita aj pre nás ešte nepreskúmanou oblasťou, spolu s celým tímom od technikov, vodičov až po dispečerov veríme tomuto projektu a tešíme sa, že sme ho naštartovali.
6: Moje meno je Ivana Bohucká a som zástupca autobusovej stanice Nivy. Pre nás je to obrovský krok, čo sa týka modernej infraštruktúry a udržateľnej mobility. Dopravcovia sú veľmi dôležití partneri a my sa snažíme byť vždy súčinní pri akýchkoľvek aktivitách, ktoré práve vedú k modernej infraštruktúre. Budeme veľmi rádi, ak takýchto projektov bude pribúdať, a sme tomu plne otvorení.
7: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.